0: Posloucháte zprávy. Vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou. V olomouckém rozáriu poprvé vykvetla pnoucí žlutá růže, která nese její jméno. Zcela nová odrůda zde byla zasazena teprve loni a své jméno dostala na festivalu Vyznání růžím. Už o nadcházejícím víkendu ožije olomoucké rozárium dalším ročníkem festivalu Vyznání růžím a i letos tu dojde na slavnostní křest zcela nové odrůdy růže. Ponese jméno slavné literární postavy Josef Švejk. Ovce se v červnu začaly znovu pást v nejvyšších částech Jeseníků. Stovka ovcí se bude do začátku září pohybovat mezi ovčárnou a Petrovými kameny. Pomohou k udržení rozmanitosti alpínských trávníků. Volby od 16 let zatím nebudou. Vláda ANO, SPD a motoristů odmítla návrh části opozice na snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách. K takové změně je podle ministra spravedlnosti nejprve nutný rozbor a diskuze, píše ČTK. Sport. Novou posilu do obrany hlásí extraligový olomoučtí hokejoví Kohouti. Z Pardubic přijel rozšířit hanácký manšaft bek Michal Hrádek. 24-letý hráč tu už dříve hostoval, teď přichází natrvalo. Informuje o tom web olomouckých Kohoutů.
1: Počasí. Úterý bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Zpočátku

0: srážky se objeví až během dne. Pranostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy. Tak snad si dají přeháňky zase chvíli pauzu.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob. Poslouchej.

berani, vyhovuje vám svěžnější tempo, býci, vy si dál jděte svou vlastní cestou. Blíženci, budete mít šanci blízknout se před někým důležitým. Raci, chovejte se jako vždy profesionálně. Lvi, pozor na emoce, můžou zkreslovat realitu. Pany, krátká procházka s vámi udělá hotové divy. Váhy, zachovejte klid a otevřenou komunikaci. Štíři, pokud to půjde, dejte prostor ostatním. Střelci, vaše nápady mají větší cenu, než si myslíte. Kozorozi, vy zase věřte tomu, co tvoříte. Vodnáři, jste připravení na nové výzvy. A co my ryby? Dneska budeme v bezpečí, hlavně doma. Tam se totiž žádné drama nekoná.

0: Radio Hana. Tak co tu vlastně děláš?
1: Přived mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, čeku, prosím, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzdal žádný

0: Viděl jsem tě na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Měl jsem z toho radost, byl jsi to zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně čím.
2: Podle mě mi měl ještě víc.

0: A co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty grny.
0: Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom v současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Opravdu strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz. Rádio Haná.
3: Tady to žije.

0: počasí.
1: Úterý bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vyhovuje vám svižnější tempo. Býci, vy si dál jděte svou vlastní cestou. Blíženci, budete mít šanci blízknout se před někým důležitým. Radci, chovejte se jako vždy profesionálně. Lvi, pozorné emoce můžou zkreslovat realitu. Pany, krátká procházka s vámi udělá hotové divy. Váhy, zachovejte klid a otevřenou komunikaci. Štíři, pokud to půjde, dejte prostor ostatním. Střelci, vaše nápady mají větší cenu, než si myslíte. Kozorozi, vy zase věřte tomu, co tvoříte. Vodnáři, jste připravení na nové výzvy. A co my ryby? Dneska budeme v bezpečí, hlavně doma. Tam se totiž žádné drama nekoná.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.

0: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Jsme Rádio Haná.

0: projektu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct.
1: Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda.
0: Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
2: Rádio Haná.
3: Ráno je

0: Více energie než refrén tohoto hitu přeje celý tým Radia Haná. 5 hodin 56 minut.
1: Hit za hitem. Hit za hitem. Mám
0: po 6. hodině nejlepší hudební výběr pro vaše pohodové ráno. Činasky, roxeťáci.

0: od Rádia Haná právě teď.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Posloucháte zprávy. Vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou. V olomouckém rozáriu poprvé vykvetla pnoucí žlutá růže, která nese její jméno. Zcela nová odrůda zde byla zasazena teprve loni a své jméno dostala na festivalu Vyznání růžím. Už o nadcházejícím víkendu ožije olomoucké rozárium dalším ročníkem festivalu Vyznání růžím a i letos tu dojde na slavnostní křest zcela nové odrůdy růže. Ponese jméno slavné literární postavy Josef Švejk. Ovce se v červnu začaly znovu pást v nejvyšších částech Jeseníků. Stovka ovcí se bude do začátku září pohybovat mezi ovčárnou a Petrovými kameny. Pomohou k udržení rozmanitosti alpínských trávníků. Volby od 16 let zatím nebudou. Vláda ANO, SPD a motoristů odmítla návrh části opozice na snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách. K takové změně je podle ministra spravedlnosti nejprve nutný rozbor a diskuze, píše ČTK. Sport. Novou posilu do obrany hlásí extraligový olomoučtí hokejoví Kohouti. Z Pardubic přijel rozšířit hanácký manšaft bek Michal Hrádek. 24-letý hráč tu už dříve hostoval, teď přichází natrvalo. Informuje o tom web olomouckých Kohoutů.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
5: Úterý bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Z počátku dne čekáme jasno

0: Diagnostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy. Tak snad si dají přeháňky zase chvíli pauzu. Pozor, a to hlavně kolem Poděbrad. Žáby v jarních měsících často migrují a proto je můžeme potkat i na cestách. Silničáři a ochranáři pravidelně staví zábrany a čistí speciální žabí tunely pod silnicemi. Tisíce ropouch se díky tomu bezpečně dostanou k vodě bez úhony, ale nikdy nevíte, kdy se rozhodnou jít přes cestu. Tak raději nohu z plynu. Na cestách také pozor na policejní hlídky nebo na stacionární radary. Jeden máme mezi Uničovem a Šumbaldem, tady měří v Nové dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: Foušíkana a Nartech Úsměv, začínáme spolu nový den, je úterý 2. červen, včera pršelo, bylo chladno, dneska čekáme skoro jasno, anebo pole jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 26 stupňů Celsia, dneska to bude na sluneční brýle, na osvěžující limču a taky na co nejvíc času stráveného venku s vaší rodinou. Je 6 hodin, 12 minut, krásné ráno, za chvilku nahané kalendárium a bude také útěk z vězení.
1: Rádio Hana, ranní topka.

0: Kam odcházíš, má lásko? Ptají se No Mercy, Where Do You Go z 90. let. Sdílíme spolu hudební radost. Posloucháte úterní ranní topku Rádia Hná, ve které dohlížíme i na vaše pohodu za volantem. Policie právě teď chytá v Kroměříži, také ve Zlíně. Přesné lokality naše dopravní centrála zajistí před 6:30. A teď v 6 hodin, 18 minut, ještě než nám budou zpívat Mandraže nebo Celine Dion, se dělíme společně s vámi o dnešní výročí.
1: Rádio Hná, kalendárium.
0: Máme úterý 2. června a svátek slaví Jarmil. Jméno neobvyklé, zajímavé a dnes hlavně oslavované. Narozeniny má režisér Tomáš Vorel i americký herec Wentworth Miller, kterého známe hlavně díky seriálu Útěk z vězení.
2: Považuji za nezbytné, abyste spatřil vězeňskou celu zevnitř.
3: Tohle si vyřeším sám.
0: A právě dnes v roce 1896 získává italský vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález. Na rádio. I díky tomu se dnes slyšíme a jsme rádi, že vám můžeme vylepšovat úterý 2. června.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9. Jedině na Rádiu Hana. Krytina Ruky, finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk, kompletní sortiment finských střešních krytin Ruky. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
14: Artbeat.cz, festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV, sochy Honzy Dostála, světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, Horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
1: Rádio Haná.
3: Přejeme ráno.

0: 2. června 2026 vám hraje Hana. Děkujeme, že jste součástí naší rádiové rodiny. A pokud toužíte po kompletní rodině, tedy po miminku, po dětech, ale nejde to tak snadno, jak jste si původně mysleli. Po 6:30 s naším rádiovým hostem probereme, kdy ještě zachovat chladnou hlavu, kdy to dál zkoušet a po jaké době už zajít za odborníky. Teď je 6:30, dostáváme také další údaje od našich odborníků z meteocentrály Rádia Hana. Ranní teploty v Olomouci, Prostějově i ve Valmezu kolem 10 stupňů, v Bruntálu a v Rýmařově měříme 7. Dneska určitě více sluníčka než včera. Většinou skoro jasno nebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti a denní teploty 23 až 26.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, z Kroměříže, také ze Zlína, tady pozor na rychlost. Do práce spěcháme pomalu, stacionární radary non-stop měří v Olomouci na Okružní, na Přerovské, také třeba ve Slavonině na Jižní. A ranní policejní hlídky teď kontrolují doklady i pásy v Kroměříži na Kojetínské nebo ve Zlíně na Okružní. Zdravíme na silnice, chodníky i cyklostezky a přejeme, ať se v úterý jede hezky.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Mám ranní energii z One Republic, za chvilku Backstreet Boys a také Mirai Radio Haná, to je vaše ranní úterní trefa do černého. A trefování biatlonových terčů je specialita naší Terezy Voborníkové, která včera večer po druhé v kariéře vyhrála anketu Biatlonista roku. Na její pocity se jí zeptáme po 6:45. A teď 8 minut po 6:30 biatlonovou střelnici měníme za laboratoř, kde vzniká život.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
0: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
0: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění, už by se přišel poradit s odborníky.
0: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20-30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60-70 tisíc.
0: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
0: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
0: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
0: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
0: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
0: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu?

0: A z vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
8: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
7: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
9: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: 70 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké ráno.

0: Naše oblíbení Backstreet Boys za 90. léta, 3 minuty po 3 čtvrtě na 7. Dobré ráno, není náhoda, že v úterý posloucháte Rádio Hana. Náhodou se nestalo ani to, že včera po druhé v kariéře vyhrála prestižní anketu biatlonista roku žena, která nás z únorové olympiády potěšila bronzovou medailí, naše Tereza Voborníková. Má z toho velkou radost.
1: Já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjela a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě, ale myslím, že i spoustu jiných závodů byly ty, na který budu ráda vzpomínat, a já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
0: Říká pro Radio Hana biatlonistka roku Tereza Voborníková. Druhé místo v této anketě obsadil Michal Krčmář, třetí Vítězslav Hornik. I to je top sportovní informace úterní ranní topky Radio Hana. A náš hudební zásobník je opět plný hitů. Za chvilku také zprávy. Přerov chce omezit užívání kratomu. Víte proč a hlavně jak? Poslouchejte dál. 6 hodin a 49 minut.
2: Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až

na dvě minuty s vámi a Radio Hana ranní topka. Vítejte u nás, vítejte na palubě. Za chvilku zakotvíme u aktuálních zpráv a potom vyjíždíme na hudební moře. Hit za hit.

0: hudební příliš ze Slovenska. I takhle vám vaše věrná Haná bude hrát po sedmé, teď vysíláme nové zprávy.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Vítejte u zpráv. Je úterý 2. června. Důležitá dopravní modernizace v Olomouci. Na přelomu června a července začne přestavba křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Budou tu nové semafory, přechody, chodníky a cyklostezky. Práce potrvá asi 80 dní.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerov nechce návykové látky u škol. Plánuje vyhlášku, která má omezit užívání kratomu a dalších psychoaktivních látek a také e-cigaret v okolí škol a hřišť. Probrala to rada a nyní půjde návrh zastupitelům. K dostání je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem, které v něm najdeme, jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě, jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži celkově hovoří v týdeníku starosta města Tomáš Opatrný. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
1: Sport.
3: Biatlonistkou roku se stala Tereza Voborníková. Ovládla sportovní anketu podruhé v kariéře. Bronzová medailistka z únorových olympijských her dosáhla v závodě s hromadným startem na největší letošní biatlonový úspěch. Gratulujeme.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Meteorologové dnes hlásí vysokou pravděpodobnost zmrzliny. Jakou si po škole s dětmi dáte, je jenom na vás. Počasí tomu bude přát. Víme, jak bude. Skoro jasno anebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26, východ sluníčka 3 minuty po 3 čtvrtě na 5 ráno a západ ve 20:50. Blesková doprava z Olomouce, z Kroměříže také ze Zlína, tady je pozor na rychlost. Do práce spěcháme pomalu, stacionární radary non-stop měří v Olomouci na Okružní, na Přerovské, také třeba ve Slavonině na Jižní. A ranní policejní hlídky teď kontrolují doklady i pásy v Kroměříži na Kojetínské nebo ve Zlíně na Okružní. Zdravíme na silnice, chodníky i cyklostezky a přejeme, ať se v úterý jede hezky.
1: Rádio Haná.

Tohle je Armin van Buuren ve vysílání Rádia Hana, 7 hodin, 2 minuty. Dobré ráno do Blanska, do Valmezu, do Olomouce, do Zábřehu, také do Svitav. Jak by se vám líbilo vyhrát klimatizaci za 33 tisíc korun? Hrajeme o ní tento týden od pondělí do čtvrtka. Hledáme finalisty, ty budou celkem 4 a rozdají si to mezi sebou v pátečním finále. Jak vyhrát dneska už

Tak já se zpěvákem Šebuzím vás vítám ve světě příjemného úterního vstávání, nejlepší nálady i praktických informací. Rádio Hana s vámi, 7 hodin 8 minut, nejdřív sluníčko, později odpoledne mraky, teploty kolem 25 stupňů Celsia, to je s rádiem Hana meteo předpověď pro úterý 2. června. Tohle je zatím taková, no řekněme, demo verze léta, ještě žádné velké tropy, ale ono to samozřejmě přijde, ta horka. A potom si bude člověk nadávat, že já jsem nám domů přeci jenom neobjednal tu klimatizaci. Jednu tady pro vás máme, je na ní cenovka 33 tisíc korun a společnost Elektro Olomouc námi pro vás věnovala zdarma. Jak se dostat do hry o klimatizaci? Je to velmi jednoduché. Po 8 hodině poslouchejte naše vysílání, odpověďte správně na soutěžní otázku. Nápovědu najdete na webu elektroolomouc.cz. Když to zvládnete, postoupíte do pátečního finále. A možná právě vy v tom pátečním rozstřelu získáte luxusní klimatizaci za 33 tisíc korun. Taky už se vidíte, jak budete ty letní tropy za oknem sledovat z vychlazeného obýváku. Hana přeje pohodové ráno, teď je

0: Rádio Haná.
1: Hezké ráno.
0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
1: Dobré ráno na

0: Milujeme No Name, povedz mi láska, 7 hodin, 16 a půl minuty, tak to je možná čas, kdy vstáváte, ve výtahu se potkáváte se sousedkou, na nástupiště vyhlížíte vlak, nebo už v obchodě přebíráte zboží. U toho vám na rádiu Hana zahrají za okamžik Duffy, také John Cicada. Naše dopravní centrála pro vás právě připravuje další info z ranních silnic na Moravě, jak to jezdí, kde se případně bourá, uslyšíme před 7:30. A teď kvítko z horoskopy.
1: Hvězdy ví, rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vyhovuje vám svěžnější tempo, býci, vy si dál jděte svou vlastní cestou. Blíženci, budete mít šanci blízknout se před někým důležitým. Radci, chovejte se jako vždy profesionálně. Lvi, pozorné emoce, můžou zkreslovat realitu. Pany, krátká procházka s vámi udělá hotové divy. Váhy, zachovejte klid a otevřenou komunikaci. Štíři, pokud to půjde, dejte prostor ostatním. Střelci, vaše nápady mají větší cenu, než si myslíte. Kozorozi, vy zase věřte tomu, co tvoříte. Vodnáři, jste připravení na nové výzvy. A co my ryby? Dneska budeme v bezpečí, hlavně doma. Tam se totiž žádné drama nekoná.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo

0: Tu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Plat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Posloucháte Rádio Haná. Hezké ráno.

0: Za dvě minuty půl osmé rádio Hana s vámi. Stačí jedna správně naspívaná písnička a ze dne na den vás zná celý svět. To je případ tohohle rodáka z kubánské Havany, kterému dveře do hudebního světa v 90. otevřela písnička Just Another Day. Celým jménem je to Juan Francisco Secada Ramirez, my ho známe jako Johna Secadu. Studoval hudbu na univerzitě v Miami a tuto skladbu pro zajímavost nahrál i ve španělštině pod názvem Otro Día Más Sin Verte. Tak takhle zní naše úterní ráno na Hané, které je plné hitů a také plné sluníčka, ačkoliv někde pravda hlásíte mlhavo. Ranní teploty v Olomouci, v Boskovicích, v Hranicích, také v Zábřehu kolem 10 až 13 stupňů Celsia. Přes den skoro jasno anebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti a denní teploty 23 až 26. Do půl minuty pro vás na Hané Purple Disco Machine, potom také Bad Boys Blue a teď rychlá doprava.
1: Doprava.
0: Hlídáme provoz v Olomouci, sledujeme hlavní dálniční tahy a víme o nehodě u Bystřice pod Hostýnem. V Olomouci silný ranní provoz na Chvalkovické, Velkomoravské, Lipenské, také na Pražské. Hlavní dálniční tahy z Mohelnice přes Olomouc, dál na Ostravu a také cesta z Olomouce přes Prostějov a Vyškov na Brno jsou průjezdné bez zásadních zdržení. A nedaleko Bystřice pod Hostýnem je teď kvůli nehodě osobáku uzavřena silnice mezi obcemi Brusné a Rusava. Jeďte s námi opatrně a užívejte pohodové ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Posloucháte Rádio Hana. Hezké ráno.

0: 6 minut po půl osmé, aktuální čas, 2. červnové ráno s Rádiem Hana. Ať už dneska naše děti budou sedět ve škole nebo se spolužáky s paní učitelkou, s panem učitelem vyráží na výlet do přírody, do muzea, do Lanáče nebo na hrad, Rádio Hana přeje plno skvělých zážitků. Kdybyste zajeli kamkoliv mimo náš signál na tom výletu, klikejte na web radiohana.cz nebo sousejte naši chytrou mobilní apku zdarma na Androidy, taky na iOS a budeme s vámi kdekoliv na světě. Velmi rádi. Klidně také v americkém Chicagu. Tam dneska pro zajímavost má být sluníčko 20 stupňů Celsia. Právě z Chicaga pochází Anastasia, která se vám v ranní topce Rádia Hana velmi ráda bude věnovat už za okamžik. A její hit Paid My Dues z roku 2001 pošleme k svátku všem jarmilům. Znáte nějakého?
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
8: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
9: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
10: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si kolo.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
3: Rádio Hana.
4: Ráno je top.

0: uších Hana a nartech úsměv. Začínáme spolu nový den, dneska úterý 2. červen 2026. Včera pršelo, včera bylo chladno, dneska skoro jasno nebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 26 stupňů Celsia. Dneska to tedy bude na sluneční brýle, na osvědčující domácí limču a taky na co nejvíc času stráveného venku. 2:03 na 8, krásné ráno přejeme, tady jsou aháči a za chvilku nahané další nové zprávy. Starý dělostřelecký granát překvapil dělníky v železniční stanici v Kojetíně na Přerovsku. Jak to pokračovalo? Poslouchejte dál.
1: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

Rádio Hana, máte v úterý ráno pořádně osolené. Po 8 hodině se s námi zavysílám biatlonistka roku Teresa Voborníková. Také spustíme další kolo kvalifikace soutěže o klimatizaci do vašeho bytu za 33 000 korun a pustíme osvěžující ranní hity.

0: mikrofonu se postaví Radečci. Radio Hana je v úterý ráno všude kolem vás. Krásný nový den, vysíláme nové zprávy dřív než ostatní.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nový měsíc nese změnu v péči o zatoulané psy v Olomouci. Dosud odchycená zvířata putovala do Čech pod Kosířem na Prostějovsku. Nově se o ně postará útulek v Olomouci Neředíně. Pro majitele to znamená výrazně kratší a rychlejší cestu zpět ke svému mazlíčkovi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Starý dělostřelecký granát překvapil dělníky v železniční stanici v Kojetíně na Přerovsku před ukončením výluky provozu vlaků. Našli ho v zemi. Pyrotechnici si ho odvezli k likvidaci. Výluka vlaků tu skončila včera odpoledne. Moderní urgentní příjmy vzniknou v nemocnicích v Prostějově a Přerově. Olomoucký kraj zahajuje se společností Agel přípravu jejich výstavby. Kraj vloží do modernizace obou nemocnic přes 500 000 000 korun. Hotovo má být v roce 2029. Jak píše deník, hlavním pilířem modernizace bude zavedení odborného třídění pacientů po jejich příchodu. Lékaři či sestry hned posoudí závažnost zdravotního stavu, což zkrátí čekací doby a zvýší bezpečnost.
1: Sport.
3: Vítězný návrat oštěpařky Nikoly Ogrodníkové po mateřské pauze. Vyhrála soutěž oštěpařek na prestižním mezinárodním odložilově memoriálu v Praze. Na první příčku se dostala hodem 59 metrů 87 centimetrů.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Po včerejší upršené směně mají dneska deštníky volno a na řadu přichází slunečníky. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia a bio na jedničce, což je mírná zátěž. Hlídáme provoz v Olomouci, sledujeme hlavní dálniční tahy a víme o nehodě u Bystřice pod Hostýnem. V Olomouci silný ranní provoz na Chvalkovické, Velkomoravské, Lipenské, také na Pražské. Hlavní dálniční tahy z Mohelnice přes Olomouc, dál na Ostravu a také cesta z Olomouce přes Prostějov a Vyškov na Brno jsou průjezdné bez zásadních zdržení. A nedaleko Bystřice pod Hostýnem je teď kvůli nehodě osobáku uzavřena silnice mezi obcemi Brusné a Rusava. Jeďte s námi opatrně a užívejte pohodu. Dobré ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

Radio Hná, to je vaše úterní trefa do černého. Trefování biatlonových terčů, to je specialita naší Terezy Voborníkové, která včera večer po druhé v kariéře vyhrála anketu Biatlonista roku. Na pocity se jí zeptáme do 7 minut. A teď 2 minuty po 8 pro vás máme nejlepší hudební výběr. Tady jsou Kaleo. Hana, dobrý den.

0: 8:07 není náhoda, že v úterý ráno posloucháte Radio Hana a náhodou se nestalo ani to, že včera po druhé v kariéře vyhrála prestižní anketu biatlonista roku žena, která nám z únorové olympiády přivezla před pár měsíci bronz. Naše Tereza Voborníková dneska vysílá s námi.
1: Já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjela a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě, ale myslím, že i spoustu jiných závodů byly ty, na který budu ráda vzpomínat a já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
0: A to je dobře, říká pro Radio Hana biatlonistka roku Tereza Voborníková. Druhé místo v té anketě obsadil Michal Krčmář, třetí Vítězslav Hornik. I to je top sportovní informace úterní ranní topky Radio Hana. A náš hudební zásobník je opět plný hitů, chystají se na vás Radečci nebo Eros Ramazzotti. Za chvíli spolu vyzobeme to nejlepší z dnešního kalendáře, bude i útěk z vězení a také se chystá další kolo soutěže o klimatizaci za 33 000 korun. Dokonalé ráno, úterý 2. červen a my

0: Hudební radost, posloucháte úterní ranní topku Rádia Hanámi, dohlížíme samozřejmě také na vaši pohodu za volantem, tak se bourá na kraji Olomouce nebo poblíž Valmezu. Přesné lokality známe, naše dopravní centrála je zajistí ještě před 8:30. A teď v 8:16 se dělíme o dnešní výročí.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme úterý 2. června a svátek slaví Jarmil, jméno neobvyklé, zajímavé a dnes hlavně oslavované. Narozeniny má režisér Tomáš Vorel i americký herec Wentworth Miller, kterého známe hlavně díky seriálu Útěk z vězení.
2: Považuji za nezbytné, abyste spatřil vězeňskou celu zevně.
3: Tohle si vyřeším sám.
0: A právě dnes v roce 1896 získává italský vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález. Na rádio. I díky tomu se dnes slyšíme a jsme rádi, že vám můžeme vylepšovat úterý 2. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů. Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Rádio Haná.
8: Přejeme úterý.

S touto spevačkou je na vlnách Rádia Hana ráno tak nejak púvabnejší. Taylor Swift pro vás 8 hodin 27 minut. V úterý ráno 2. června vám hraje Hana. Děkujeme, že jste součástí naší rádiové rodiny. A pokud toužíte po kompletní rodině, po miminku, po dětech, ale nejde to tak snadno, jak jste si původně mysleli, po půl deváté s naším rádiovým hostem probereme, kdy je ještě v pohodě zachovat chladnou hlavu a po jaké době už je vhodné zajít

0: 16 stupni Celsia. Dneska určitě více sluníčka než včera. Většinou nad Moravou skoro jasno anebo polojasno. Později odpoledne přibývání oblačnosti a denní teploty 23 až 26.
1: Doprava.
0: Bouračky v Olomouci, také u Valmezu a policie hlídkuje v Blansku. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, bouračka dvou osobáků na Hejdukově ulici u Černovířského mostu. Další nehoda nedaleko Olomouce v Droždíně u Cihelny a nehodové formuláře se teď vyplňují také nedaleko Valmezu na průjezdu Zašovou. A policie hlídkuje v Blansku na ulici Seifertova. Zdravíme na silnice, chodníky i cyklostezky a přejeme, ať v úterý se jede hezky.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.

0: Včera slavil narozeniny, dnes zpívá na vlnách Rádia Hana i se svou kapelou Krštof. Richard Krajčo potvrzuje, že život je krásný. Ano, život je krásný, když nám není vedro. Do hry o klimatizaci do vašeho bytu za 33 tisíc korun od Rádia Hana se může zapojit naprosto každý. Stačí poslouchat po 8:45, odpovědět správně na soutěžní otázku a dostanete šanci 1:4 na vychlazený letní byt. Přesně tohle chcete. Více o naší soutěže na webu radiohana.cz a předtím 5 minut po půl deváté je na lince další ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
0: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
0: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
0: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny.
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
0: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
0: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
0: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
0: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
0: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
0: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co?

0: vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Belinda Carlisle, nejlepší hudební výběr nahané ve 8:45. My vás vítáme ve světě příjemných snídaní, nejlepší nálady i praktických informací. Je 8:45, nejdřív sluníčko, později odpoledne více mraků, teploty kolem 25 stupňů Celsia, a to je s rádiem Hana. Meteo předpověď pro dnešní krásné úterý 2. června. Tohle je zatím taková, no řekněme, demo verze léta, ještě žádné velké tropy. Ale ono to samozřejmě přijde, že to teplo. A potom si člověk bude nadávat, bude říkat, že já jsem nám domů neobjednal tu klimatizaci. Ano, jdeme soutěžit, jedu tady pro vás máme. Je na ní cenovka 33 000 korun na společnost Elektro Olomouc nám pro vás věnovala zdarma. Jak se dostat do hry? Je to jednoduché. Stačí se právě teď dovolat do studia na 585 22 55 88 odpovědět správně na soutěžní otázku. Nápovědu najdete i na webu elektroolomouc.cz a když to zvládnete, to, co jsem právě tak řekl, tak postoupíte do pátečního finále. Pátek bude rozstřel. V tom rozstřelu budou 4 posluchači a možná právě vy vyhrajete klimu za 33 000 korun. Zvedáme telefonní sluchátko. Jste ve vysílání, dobrý den. Dobrý den, slyšíme se? Neslyšíme, zkusíme někoho dalšího. Jste ve vysílání, dobrý den. Tak co? Tak co, vypadá to, že se se mnou nechcete bavit? Už se chcete bavit, dobrý den.
1: Dobrý den, Láska, prosím.
0: Haló, haló, už má někdo lepší signál?
2: Haló?
0: Už má někdo lepší signál, vypadá to dobře, dobrý den, jste ve vysílání, kdo se dovolal?
2: Tady Tomáš.
0: Tomáš je odkud?
2: Z Bystřice pod Hostýnem.
0: Tak zdravíme do Bystřice pod Hostýnem, na Kroměřížsku, kousek od Holešova. Soutěžní otázka pro vás. Tomáši, aby se dostal do velkého finále. Co kromě chlazení umí moderní klimatizace Haier? Umí chladit a taky umí na druhé straně?
2: Vytápět a má chladit a topit.
0: Ano, máte naprostou pravdu, mě stačila odpověď, že umí topit. Tuhle odpověď se také našel na webu elektroolomouc.cz. Takže je to správná odpověď, Tomáši. 50% vašeho snažení je splněno, postupujete do velkého pátečního rozstřelu. Já vám gratuluju a zůstaňte mi na lince.
2: Ano, dobře.
0: Klimatizaci za 33 000 korun rozdáme na vlnách Rádia Hana tento pátek a zahrají si oni celkem 4 soutěžící. Včera jsme poznali prvního a dnes druhého. Je to Tomáš z Bystřice pod Hostýnem. A doufám, že zítra už se konečně dovoláte i vy. Více na Rádio Hana.cz.

0: Čas, kdy možná v práci hledáte nářadí, jdete do kartotéky pro lejstra nebo nastavujete klimatizaci. Do pátečního finále o klimatizaci do vašeho bytu za 33 tisíc se v dnešní ranní topce dostal Tomáš z Bystřice pod Hostýnem. Tomáši, dobré ráno.
1: Ahoj, tady Tomáš. Potřebuji tu klimatizaci do nového bytu, takže budu čekat na páteční telefonát, abych to vyhrál.
0: Budeme držet palce. Dneska s námi v ranní topce Rádia Hana vysílala také biatlonistka roku Tereza Voborníková, nebo jsme s odborníkem na IVF poradili všem párům, které se snaží zatím neúspěšně o miminko. A po 9. hodině se pustíme do vzpomínkové show, bude procházka pamětí.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Přivítáme vás doslova v 80-kovém hudebním ráji Depešáci Martika. A důležitou hudební nápovědou, do kterého roku se spolu vrátíme, bude i Richo Miller.
3: Je krásná.
0: Krásné dopoledne před námi po zprávách.
4: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíru v infocentru na Horním náměstí.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Přerov pro své obyvatele připravuje další příležitost otevřeně si promluvit s vedením města o aktuálních tématech. Další setkání s názvem Z očí do očí bude opět v městské galerii, a to následující pondělí od 16 hodin. Do Zlínského kraje přijíždí na oficiální návštěvu prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na návštěvě tu bude dnes a zítra. Prezident má v programu debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zavítá i na Zlínský filmový festival. Tornáda v Česku. Hned dva větrné víry se objevily při nedělních bouřkách na jihu Čech. Nově to potvrdili meteorologové. Jedno slabší tornádo se objevilo u Netolic a druhé u Týna nad Vltavou. Zjišťují se napáchané škody.
4: Sport.
5: Další zápas a další výhra pro český nároďák na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. V osmifinálovém utkání jsme vyzvali Černou Horu a přesvědčivým výkonem jsme zvítězili 2-0. Dnes se ve 22 hodin střetneme s Azerbajdžánem.
4: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v úterý.
4: Počasí.
0: Meteorologové dnes hlásí vysokou pravděpodobnost zmrzliny. Jakou si po škole s dětmi dáte, je jenom na vás. Počasí tomu bude přát. Víme, jak bude. Skoro jasno anebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26, východ sluníčka 3 minuty po 3 čtvrtě na 5 ráno a západ ve 20:50. Bouračky v Olomouci, také u Valmezu, a policie hlídkuje v Blansku. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci bouračka dvou osobáků na Hejdukově ulici u Černovířského mostu. Další nehoda nedaleko Olomouce v Droždíně u Cihelny a nehodové formuláře se teď vyplňují také nedaleko Valmezu na průjezdu za Šovou. A policie hlídkuje v Blansku na ulici Seifertova. Zdravíme na silnice, chodníky i cyklostezky a přejeme, ať v úterý se jede hezky.
4: Rádio Hana.

0: A hity pro celou rodinu, pro malé i pro velké, to je Procházka paměti Rádia Haná. Naše vzpomínková show vás v této hodině bere do 80. let. Zazpomínáme na seriál Dlouhá míle.
1: Jsi v životní formě, máš na to zaběhnout světový čas, ale musíš trénovat.
0: Vystojíme si frontu na banány a teď hrajeme megahit, se kterým Jiří Korn vystupuje na koncertech dodnes. Z jakého roku je jeho Miss Moskva?

0: Z Rádia Hana pro vás Technotronic, se kterými jsme na stopě 81. roku, tehdy boří světové hitparády s hitem Tam Bam The Jam a točí se tento seriál.
1: Tak běž a zítra už doufám, budeš trénovat normálně.
2: Letím zase za Michalem.
1: Já to všechno chápu. Jsi v životní formě, máš na to zaběhnout světový čas, ale musíš trénovat.
0: To je Dlouhá míle, seriál z atletického československého prostředí. V televizi má premiéru až začátkem 90. a my hledáme rok, kdy ho režisér Jiří Adamec natáčí i se Svatoplukem Skopalem, Janem Čenským, Radoslavem Brzobohatým a dalšími.
2: Ještě nedávno jste mě odepisoval.
1: Ty jsi nikdy neudělal chybu.
0: Jak na Dlouhou míli vzpomínáte vy, prověříme už po 9:30. Vystojíme si i 80. frontu na banány a v hudební frontě už se k nám tlačí další megahity z jednoho roku. Tina Turner, The Best, Martika, Toy Soldier a budou také Queeni. Tohle je Procházka pamětí Rádia Hana a v úterý dopoledne k vám vysíláme to nejlepší z osmdesátek.
3: Rádio Hana a Procházka pamětí.

0: Auto. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.

0: Ad doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. BigMat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
7: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
6: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
8: Rádio Hana, Procházka pamětí.
9: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Tohle je nejlepší hudební výběr z 80. let a v procházce paměti Rádia Haná ho máme dost pro každého. Ale tehdy to neplatí třeba pro banány. Ty jsou tehdy nedostatkovým zbožím. Stojí se na ně často fronty, vzpomínáte, taky jste čekali před obchodem. Aby se dostalo na co nejvíc zákazníků, prodavačky je dávaly na příděl. Třeba maximálně 2 kila banánů na jednoho zákazníka.
1: Tak běž, a zítra už doufám, budeš trénovat normálně.
0: A tohle už je další nápověda procházky paměti. Hledáme rok, kdy režisér Jiří Adamec natáčí Dlouhou míli, československý seriál z atletického prostředí.
2: Letím zase za Michalem.
1: Já to všechno chápu. Jsi v životní formě, máš na to zaběhnout světový čas, ale musíš trénovat.
0: A vy si na něj dobře vzpomínáte, píše posluchač Vicky, a pro něho to byl seriál, na který museli tehdy herci hodně trénovat. Několikrát ho doslova přikoval k obrazovce a vzpomíná také Ivoš, ten komentuje, že to je celkem povedený sportovní seriál, který má svoje silnější i slabší stránky. Silnou stránkou procházky paměti Rádia Haná je, že si každé všední dopoledne dovolujeme hrát výhradně hity z jednoho roku. Dnes konec 80. Fronty na banány, Dlouhá míle i další hity jako Štěstí je krásná věc nebo Like a Prayer. Dáme si je spolu, domluveno?
3: Rádio Haná a procházka paměti.
4: Vrací.

0: www.hana.cz. WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí.
11: Rádio Hana, Procházka pamětí.
12: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Má oblast zaměřená na vzpomínky je každé všední dopoledne v pohotovosti díky procházce pamětí Rádia Hana. Tohle je dál naše vzpomínková show. Možná jste si nás naladili až právě teď a nestihli jste hlavní dnešní nápovědy. A tím pádem to máte složitější, to typování, do kterého roku se vracíme. Pojďme si dát rekapitulaci. My jsme dneska zahráli hity od Depešáku, Jirky Korna, Technotroniků, byli také Queeni nebo Phil Collins. V našem hledaném roce se natáčí československý seriál z atletického prostředí Dlouhá míle. Tehdy nejsou ničím výjimečným ani fronty na banány před krámem. A poslední nápovědu už přiváží Billy Joel. Ten minulý měsíc oslavil 77. narozeniny a také ve svém věku je na světových pódiích stále plný energie. Do kterého roku nás vrací jeho We Didn't Start a Fire?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Dnes je to rok 1989.

0: Tenhle ten song na Hana je velmi specifický, je to vlastně takový průlet historií politickou i filmovou. Billy Joel, procházce pamětí, dneska taky takový průlet, kompletně vzpomínky, jak třeba stojíme dlouhé fronty na banány, nebo jak režisér Adamec točí pro televizi dlouhou míli a k tomu celou hodinu. Ty nejlepší songy, na kterých jsme vyrůstali. Dnes tedy rok 1989 a zítra v procházce pamětí pro vás chystáme megahity milénia. Moc se na to těšíme. Dneska dopoledne po 10. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě dáme činasky. Bude taky Dua Lipa, která se nám vdala. A dáme taky 90 s kapelou Aerosmith. 9.56, to je přesný čas a nahané. Jedeme dál. Zprávy, počasí, doprava.
2: Bude 10 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. 2000 nových trvalých obyvatel získala Olomouc díky loňské motivační kampani. Městská kasa si tak díky daňovým příjmům od státu polepší o bezmála 42 milionů korun. Kampaň byla jedinečnou akcí a nebude se opakovat. Noví obyvatelé si mezi sebou rozdělí polovinu ze získaných financí. Lidé, kteří splnili podmínky kampaně, mohou o finanční odměnu 10 000 korun žádat na ekonomickém odboru magistrátu do 31. července. Podrobnosti má web olomouc.eu. K dostání je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem, které v něm najdeme, jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě, jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži celkově hovoří v týdeníku starosta města Tomáš Opatrný. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
2: Sport.
3: Premiérové čtvrtfinále na grandslamovém turnaji dnes čeká elitního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menčíka. Na French Open se představí v duelu proti Brazilci Fonsekovi. Uvidíme, jak se mu zadaří. Utkání na pařížské Antuce začne po 8:45 večer.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
5: Po včerejší upršené směně mají dneska deštníky volno a na řadu přichází slunečníky. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno. Později odpoledne přibývání oblačnosti, denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na Olomoucku v Charvátech, taky na dálnici D46, kousek od exitu Prostějovích, anebo v Šumperku na Zábřežské. A na Šumpersku se taky řeší nehoda. Je to ve Vikýřovicích na Rapotínské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
3: Rádio Haná. Vracíme vaše vzpomínky.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: vás chystáme letos speciálně taky italské leto. Máte se na co těšit. Poslouchejte dál, za chvilku je tu taky Janka Kirchner.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
7: To snad ne, já se na to vys**u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
10: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
13: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna. Delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
14: Olomoucký report CZ.
15: Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
16: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
15: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
18: Radio Hana.

O tomto víkendu určitě zveme na vyznání růžím do olomouckého Rozária. K vidění tady bude třeba i žlutá růže jako podsta herečce Haně Maciuchové. A pozor, o víkendu taky speciálně pokřtíme další odrůdu růže, bude to Josef Švejk.

0: zvučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Firma Havelka uhelná skladí, dobrý den.
7: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
7: To ono je to pravda.
8: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
10: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solarbay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
11: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Jsme tu také, festival nejen

0: 50 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

S Rádiem Hana vždycky budete mít přehled. Už za chvilku ve zprávách si připomeneme, že v červnu se v Olomouci uskuteční ten největší pouliční festival. Takže poslouchejte dál a máme tady pro vás samozřejmě taky ten nejlepší hudební výběr i po 11. hodině.

0: Zkrátka dobře, ať to úterý stojí za to, počasí, doprava a zprávy na Hané teď.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy? Velký multižánrový festival v ulicích Olomouce. 18. až 20. června opět kulturně prozáří centrum města Festival Olomouc ožije. Pořadatelé oznámili, že se na největším pouličním festivalu v Česku objeví asi 250 uměleckých těles.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Včera munice v cestě a dneska taky. Vlaky v Kojetíně na Přerovsku dopoledne na 2 hodiny zastavila nalezená munice. Při modernizaci trati se tu odkrývají 81 let staré stopy historie ostřelování okolí za druhé světové války. Děti v Olomouckém kraji v mnoha případech žijí s internetem. Asi čtvrtina dětí tu tráví denně na internetu 3 hodiny a asi pětina dokonce přes 5 hodin. Ukazují to výsledky projektu Českého statistického úřadu mezi téměř 5000 dětmi od 9 do 15 let. Obavy z dopadů na zdraví a krajinu. Hlavně ty tvoří tisíce připomínek, které došly na Ministerstvo místního rozvoje k návrhu nových 94 urychlovacích zón pro vznik větrných a solárních elektráren v Česku. Oznámilo to ministerstvo. Námitkování končí dnes o půlnoci.
1: Sport.
3: Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že dneska si užijeme více sluníčka a teploty se i díky tomu dostanou na letních 25. Polojasno s trochou mraků vydrží až do večera. V noci k nám potom zamíří od jihozápadu déšť. Na Moravě by mělo pršet nad ránem a potom i během dne, během středy, kdy se taky ochladí na nějakých 15 až 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že drobná nehoda by se teď měla řešit v Olomouci na Litovelské, bouráme taky na Vyškovsku, na silnici 430 v obci Tučapy. Tady je to srážka osobáku s nákladákem. Pozor taky na Svitavsku, na silnici u Bystré. Po havárii tady osobní auto skončilo mimo komunikaci a na místě jsou záchranáři a máme hlášené i policejní hlídky v Šumperku, na Rapotínské a taky na Zábřežské, anebo v Olomouci na Pavlovické a na Dolní Novosadské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: tohle je Nahané, naše velmi oblíbená kapelka zo Slovenska, No Name, kapela, která letos slaví 30 roků na scéně a letos v prosinci chystají pánové velký koncert v O2 aréně. Těšíme se.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé.
0: A Nahané už samozřejmě hrajeme i tuhletu jejich novinku No Name s Terezou Maškovou. Jedeme dál, užíváme si úterý, ať jste kdekoliv, tady u nás na Hané.
2: Jsme Rádio Haná.
3: Hezké dopoledne.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku.
3: To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádio Haná.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Na

0: PicMat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. PicMat, váš Big Parťák pro každý projekt.
1: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Hané si dál užíváme nejlepší hudební výběr. Je skoro půl dvanácté. Tak přátelé, dneska nás čeká něco jako taková demo verze léta, žádné extrémní tropy. Teploty by měly být do nějakých 25 stupňů, ale možná si občas člověk nadává, když přijde domů. Sakra, že já jsem si neobjednal tu klimatizaci. A my pro vás jednu kvalitní, úžasnou, značkovou klimatizaci máme tento týden za 33 tisíc. Soutěžíme o ní vždycky v naší ranní topce. Všechno podstatné se dozvíte už teď na našem webu radiohana.cz. Tak mrkněte a třeba hned zítra ráno se zapojte.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.

0: Za chvilku už bude 11:45. Všechny vás zdraví Rádio Hana a připomínáme, že v Olomouci zase bude docela šrumec, protože se blíží svátky města v pátek a v sobotu. Těšíme se na historický průvod i na jarmark. A pozor, už taky vzniká tradiční písková socha u radnice. A pokud se ptáte, co to letos bude, která historická osobnost, tak letos je tahle ta písková socha zasvěcená Mozartovi. Moc se na to těšíme.
1: Rádio Hana.

Enrique, Be With You, je tu s vámi a pro vás Rádio Hana. V poledních zprávách vás nalákáme na krásy Olomouckého kraje a můžeme se u toho svést i v parádním motoráčku. Tak rozhodně poslouchejte.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konicka už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šumperk Jeseník, píše o tom Deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Sport. Českému týmu se na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku daří skvěle. Probojoval se hladce do čtvrtfinále, ovšem dnes naše reprezentanty čeká tvrdá zkouška. V dalším utkání nás prověří mistři světa z Azerbajdžánu. Výkop je ve 22 hodin. Přineseme vám výsledek.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že první červnový týden je dál jako na houpačce. Déšť, sluníčko a taky výkyvy teplot. Konkrétně dneska na Olomoucku i jinde máme většinou polojasno a odpoledne bude skoro 25 stupňů. Zítra by mělo být zhruba 17. Zítra má taky trochu pršet. V průměru nejčastěji spadne 5 až 10 mm srážek. Výhledově čtvrtek by měl být hodně podobný dnešku a pátek bude zřejmě nejdeštivějším dnem tohoto týdne.
2: Doprava.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na Dolní Novosadské, taky na Velkomoravské a nebo na Brněnské, když se jede kolem čajkárny. Nehodu máme hlášenou na Olomoucku u Kožušan, jak je ta křižovatka na Blatec. Jde o srážku nákladňáku s osobákem. Havárii motorkáře momentálně řešíme na Valašsku v obci Loučka. Na místě jsou záchranáři a bouráme taky na silnici 11 na trase Rýmařov Malá Štáhle. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: července, takže poslouchejte dál, ať víte, komu třeba popřát.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Minister

0: Jackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Hymer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Tady je Rádio Hana.

0: dneska slaví jeden velmi známý rocker z našeho regionu. Je to prosím pěkně Roman Pierda Pěružek. Každoročně nám pomáhá s oblíbeným rockovým plesem Olomouci a je také spolupořadatel festivalu Rocková horka. A ta se mimochodem blíží už tuto sobotu. Komplet program na www.rockovahorka.cz. No a jsou tady i další dnešní oslavenci, tak poslouchejte dál a bavte se na Hané.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme úterý 2. června a svátek slaví Jarmil. Jméno neobvyklé, zajímavé a dnes hlavně oslavované. Narozeniny má režisér Tomáš Vorel i americký herec Wentworth Miller, kterého známe hlavně díky seriálu Útěk z vězení.
3: Považuji za nezbytné, abyste spatřil vězeňskou celu zevně.
4: Tohle si vyřeším sám.
2: A právě dnes v roce 1896 získává italský vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález. Na rádio. I díky tomu se dnes slyšíme a jsme rádi, že vám můžeme vylepšovat úterý 2. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu?

0: vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Rádio Hana.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Obří písková socha už po páté ozdobí Horní náměstí v Olomouci. Sochař Václav Lemon už ji tvoří u radnice. Dílo z 26 tun písku bude připravené k pátečnímu začátku svátku města Olomouce. Socha připomene 270 let od narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nahlédnout do tajemného a exotického světa masožravých rostlin můžeme v těchto dnech ve sbírkových sklenících výstaviště Flora v Olomouci. Až do neděle se tu koná výstava živé pasti plná masožravek.
2: Máme tam spousty zajímavých rostlinek, je těžký vypíchnout ty nejdůležitější, ale třeba tam máme masožravý liány, což jsou láčkovky, které dokážou v přírodě pozřít i drobní obratlovce. Tak ty jsou k vidění taky na živých pastech, nebo tam máme třeba největší evropskou masožravku, což je Rosnolis lusitánský, taková

0: nádherná rostlinka vonící po medu.
1: Přibližuje, co masožravé rostliny dovedou, jejich pěstitelka Markéta Aubrechtová Dlouhá. Celý rozhovor plný zajímavostí o masožravkách a o výstavě živé pasti v Olomouci si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Tajvan ocenil Česko. Tajvanský prezident dnes udělil předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi řád příznivých oblaků. Tajvan ocenil druhého nejvyššího ústavního činitele České republiky za dlouhodobou podporu a rozvoj česko-tajvanských vztahů. Sport. A v dáli vyhlížíme start nové sezóny hokejové extraligy. Asociace klubů ledního hokeje nově rozlosovala soutěž a jsme zvědaví, koho budou mít za soupeře do prvního kola Hanáci. 16. září se Olomouc střetne v prvním kole soutěže doma se Spartou Praha.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dneska odpoledne teploty do 25 stupňů a k tomu obloha vesměs azurová jako někde na Krétě. Zítra bude trochu chladněji, maximálně 17 až 20 a zítra taky čekáme nějaký ten déšť. A jaké počasí je teď momentálně v Jižní Koreji, kde ještě tento týden trajdá naše kolegyně Majda?
4: V Koreji je dnes vedro a dusno, máme to sluníčko 32 stupňů a vlhkost se pohybuje kolem 78%. Tak se mějte, zdravím z Koreje.
3: Díky, Majdo, zdravíme do Koreje a teď už zpátky na Moravu a jdeme na dopravu.
2: Doprava.
3: Je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Brněnské a také v Holici na Hamerské. Nehodám se ještě dořešuje na Olomoucku u Kožušan a pokud jde o toho nabouraného motorkáře na Valašsku, tak v obci Loučka už je částečně obnovený provoz. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
2: Rádio Hana.

0: Johana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Shine bright like a diamond. Shine

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: krásné úterní odpoledne, ať už jste s námi kdekoliv. Mimochodem o víkendu to bude jedna velká party. Bude se konat spousta akcí, které podporuje samozřejmě taky Rádio Hana. Jak už od nás víte, v Olomouci svátky města, nebo v sobotu bude roková horka a v neděli společně zahájíme taky lázeňskou sezónu ve Velkých Losinách. No, máme se na co těšit a to zdaleka není všechno. Za chvilku naháne třeba taky Coldplay, tak vám dál přejeme pohodový poslech.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí.
9: Luskni.cz. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
16: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
17: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babetta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.

0: taky miminka. Nebo miminko? Možná klidně i víc miminek. Pomáháme zkrátka otěhotnět. My na to totiž nahané máme odborníky.
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům.
2: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
3: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
2: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
3: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
2: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny.
3: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
2: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
3: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
2: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
3: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že to pacient přeje, to možné není.
2: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
3: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
2: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
3: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
2: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
3: Děkujeme, pěkný den.
2: Reklamní rozhovor na svém konci a my už posíláme další muziku.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu. Psst.

0: vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech. Na

0: Vyšují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. BigMat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
5: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
6: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
7: Tady je Rádio Hana.

Must Go On. Za malou chvilku jsou tu další odpolední zprávy. Co myslíte, je 2000 hodně nebo málo, pokud jde o počet obyvatel? A řešit budeme ve zprávách i aktuálně sucho v Česku. Tak poslouchejte a po 14. hodině na Hané.

0: právě dřív než ostatním. Takhle to máme na Hané.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. 2000 nových trvalých obyvatel získala Olomouc díky loňské motivační kampani. Městská kasa si tak díky daňovým příjmům od státu polepší o bezmála 42 milionů korun. Kampaň byla jedinečnou akcí a nebude se opakovat. Noví obyvatelé si mezi sebou rozdělí polovinu ze získaných financí. Lidé, kteří splnili podmínky kampaně, mohou o finanční odměnu 10 000 korun žádat na ekonomickém odboru magistrátu do 31. července. Podrobnosti má web olomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerov nechce návykové látky u škol. Plánuje vyhlášku, která má omezit užívání kratomu a dalších psychoaktivních látek a také e-cigaret v okolí škol a hřišť. Probrala to rada a nyní půjde návrh zastupitelům. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
1: Sport.
3: Premiérové čtvrtfinále na grandslamovém turnaji dnes čeká elitního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menčíka. Na French Open se představí v duelu proti Brazilci Fonsekovi. Uvidíme, jak se mu zadaří. Utkání na pařížské Antuce začne po 20:45 večer.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že dneska si užijeme více sluníčka a teploty se i díky tomu dostanou na letních 25. Polojasno s trochou mraků vydrží až do večera. V noci

0: Potom zamíří od jihozápadu déšť. Na Moravě by mělo pršet nad ránem a potom i během dne, během středy, kdy se taky ochladí na nějakých 15 až 20 stupňů. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Tabuláku, na Okružní u těch garáží, taky na Řepčínské a Horní Hejčínské. Hlídka je i na D1 na exitu hranice, nebo přímo v Hranicích, na tom kruháči Olomoucká Hranická. Kontrolu máme hlášenou v Šumperku na Jesenické a řeší se i jedna nehoda. Je to ťukanec dvou osobáků v Otrokovicích na Zlínské.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10.
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: by mělo být venku, celkem příjemných letních 25 stupňů, ale on ten hejc a vedro zase přijde, zase v létě bude smažák a zase vám možná doma nebo v práci bude něco chybět. Možná vám pořád vrtá v hlavě ta naše klimatizace za 33 tisíc. Ano, je tady připravená, ano, soutěžíme opravdu každé ráno po 8 hodině tento týden v naší ranní topce. Jde prostě o to dostat se do pátečního finále. Veškeré další informace určitě najdeme taky na našem webu radiohana.cz. A už za chvilku posíláme činasky.
1: Jsme Radio Hana. Hezké odpoledne.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: To ono je to pravda.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
8: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
7: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: 14. ročníku festivalu

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj. 5. června v Prostějově.
2: Rád.

0: Pinku budou Jelením a nebo třeba zpěvačka Pink.
1: O čem se píše?
0: Tak si to představte, do olomouckého kina Metropol se vrátí Pán prstenů i Piráti z Karibiku. Známe kompletní program letošních filmových nocí. Už teď se mrkněte na report.cz. V Olomouci budeme mít po roce světovou paraatletiku. Na Lokotce v červenci opět hostíme prestižní meeting World Paraathletics Grand Prix. Tato série je v paraatletice něco jako diamantová liga, takže budeme fandit a další informace určitě najdeme na www.grandprixolomouc.com. A je tady taky nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě? Jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži jako takové se rozpovídal i starosta Tomáš Opatrný. Ano, i tenhle ten rozhovor najdeme v aktuálním vydání týdeníku Kroměřížska, který vychází právě dnes. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

0: hudební výběr a já se nebojím říct, že tohle byl jeden z nejoblíbenějších songů mého kolegy Štěpána. Zdravím tě, ahoj.
1: Přesně tak, krásné odpoledne, Coolio, Gangsters Paradise, všechny zdravíme.
0: Protože Štěpán to je takový gangster, kdybyste ho viděli.
1: Hrozný.
0: S těma brejličkama, jak nakráčel, drsňák, já jsem se úplně lekla a pak jsem si říkala, je to super.
1: Jsem to já, vlastně nejdu tě okrát, že? Pecka.
0: Prosím tě, kdybych ti dala teďka jako gangstrovi, jo, že bys mě třeba očesal 33 tisíc. 33 tisíc, to je taková pěkná částka.
1: No a počkej, co bych za to musel udělat? Jako tě okrást, jo? To bych bral, ale tak jako to by pro tebe nebylo výhodný. Tak...
0: A co s tím, jako dokázal bys naložit s takovouhle částkou honem rychle, 33 tisíc?
1: Já bych to věděl na nějakou dovolenou, no. Jako.
0: Ty
1: to tak vyjde, podle mě ta desetidenní ne, dneska kolem těch 30 tisíc.
0: Může být, anebo to může být ale hodně kvalitní klimatizace, kterou rozdáváme mimochodem tento týden ráno.

0: Posloucháte zprávy. Velký multižánrový festival v ulicích Olomouce. 18. až 20. června opět kulturně prozáří centrum města Festival Olomouc ožije. Pořadatelé oznámili, že se na největším pouličním festivalu v Česku objeví asi 250 uměleckých těles.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Včera munice v cestě a dneska taky. Vlaky v Kojetíně na Přerovsku dopoledne na 2 hodiny zastavila nalezená munice. Při modernizaci trati se tu odkrývají 81 let staré stopy historie ostřelování okolí za druhé světové války. Děti v Olomouckém kraji v mnoha případech žijí s internetem. Asi čtvrtina dětí tu tráví denně na internetu 3 hodiny a asi pětina dokonce přes 5 hodin. Ukazují to výsledky projektu Českého statistického úřadu mezi téměř 5000 dětmi od 9 do 15 let. Obavy z dopadů na zdraví a krajinu, hlavně ty, tvoří tisíce připomínek, které došly na Ministerstvo místního rozvoje k návrhu nových 94 urychlovacích zón pro vznik větrných a solárních elektráren v Česku. Oznámilo to ministerstvo. Námitkování končí dnes o půlnoci.
1: Sport.
0: Českému týmu se na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku daří skvěle. Probojoval se hladce do čtvrtfinále, ovšem dnes naše reprezentanty čeká tvrdá zkouška. V dalším utkání nás prověří mistři světa z Azerbajdžánu. Výkop je ve 22 hodin. Přineseme vám výsledek.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že první červnový týden je dál jako na houpačce, déšť, sluníčko a taky výkyvy teplot. Konkrétně dneska na Olomoucku i jinde máme většinou polojasno a odpoledne bude skoro 25 stupňů, zítra by mělo být zhruba 17. Zítra má taky trochu pršet, v průměru nejčastěji spadne 5 až 10 mm.

0: srážek. Výhledově čtvrtek by měl být hodně podobný dnešku a pátek bude zřejmě nejdeštivějším dnem tohoto týdne. Doprava. Hezké úterní odpoledne přejeme také na cestách. Policejní hlídku máme hlášenou na obchvatu Olomouce, na tom sjezdu ke Globusu, taky na Olomoucku v Kožušanech nebo na Prostějovsku v Držovicích na Smržické. A máme hlášenou i nehodu na trase Boskovice Vážany. Je to srážka dvou osobáků na vozovce, je tady rozlitý olej a pohonné hmoty, takže na místě to likvidují hasiči a dopravu tady řídí policie. Tak hlavně dobře dojeďte a nikam nespěchejte.
1: Rádio Hana.

Rádio Haná, tak to je ten nejlepší hudební výběr. No a sem tam pošleme taky nějakou tu radu do života. Pánové, zahoďte kytice a bonboniéry. My pro vás máme vědecky podložený recept na šťastný vztah. Podle nové studie jsou totiž nejspokojenější ty páry, které spolu... Pozor... drbou. Ano, slyšíte správně. Společné probírání sousedů, kolegů z práce nebo toho, co zase vyvedla tchýně, prý buduje obří vzájemnou důvěru a silné emocionální pouto. Takže miláčku, zapomeň na romantickou večeři, sedej k oknu, odhrň záclonu, no a koukej zjistit, čí je to nové auto.

0: Kryti na ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
8: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: PicMat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. PicMat, váš Big Parťák pro každý projekt.
1: Tohle je Rádio Hana.

od kapely Mandraže, 37 minut po 15. hodině posloucháte Rádio Hanáno a pokud přemýšlíte, kam tento týden vyrazit, tak o víkendu zveme na vyznání růžím do olomouckého Rozária. K vidění to bude například taky žlutá růže jako podsta herečce Haně Maciuchové. Máme tu i něco pro kolaře, den s cyklostezkou Bečva už tuto sobotu a o víkendu se jedou taky závody Ecce Homo ve Šternberku a okolí. Lipinský oblouk na Ecce Homo letos nabídne skvělý program po celou dobu závodu do vrchu. V pátek talk show o Dakaru a letní kino. V sobotu bude driftování, akrobatická show a kaskadéři a Pink Floyd Revival. No a v neděli budeme potom na Ecce Homo vyhlašovat absolutně nejrychlejší jezdce. No a na Rádiu Hana pro vás už v rychlosti za malou chvíli chystáme další hity a bude Bryan Adams anebo Ed Sheeran. Tak držte vlnu a mějte i nadále pohodové odpoledne.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo

0: Otu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tady je Rádio.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Obří písková socha už po páté ozdobí Horní náměstí v Olomouci. Sochař Václav Lemon už ji tvoří u radnice. Dílo z 26 tun písku bude připravené k pátečnímu začátku svátků města Olomouce. Socha připomene 270 let od narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nahlédnout do tajemného a exotického světa masožravých rostlin můžeme v těchto dnech ve sbírkových sklenících výstaviště Flora v Olomouci. Až do neděle se tu koná výstava živé pasti plná masožravek.
2: Máme tam spousty zajímavých rostlinek, je těžký vypíchnout

0: Nejdůležitější, ale třeba tam máme masožravý liány, což jsou láčkovky, které dokážou v přírodě pozřít i drobní obratlovce. Tak ty jsou k vidění taky na živých pastech. Nebo tam máme třeba největší evropskou masožravku, což je Rosnolis lusitánský, taková nádherná rostlinka vonící po medu.
1: Přibližuje, co masožravé rostliny dovedou, jejich pěstitelka Markéta Aubrechtová Dlouhá. Celý rozhovor plný zajímavostí o masožravkách a o výstavě živé pasti v Olomouci si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Tajvan ocenil Česko. Tajvanský prezident dnes udělil předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi řád příznivých oblaků. Tajvan ocenil druhého nejvyššího ústavního činitele České republiky za dlouhodobou podporu a rozvoj česko-tajvanských vztahů. Sport. A v dáli vyhlížíme start nové sezóny hokejové extraligy. Asociace klubů ledního hokeje nově rozlosovala soutěž a jsme zvědaví, koho budou mít za soupeře do prvního kola Hanáci. 16. září se Olomouc střetne v prvním kole soutěže doma se Spartou Praha.
2: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
4: Na Olomoucku a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů Celsia ve stínu.

0: 25 stupni Celsia. Závěr pracovního týdne by pak měl být opět zatažený a naměříme do 20 stupňů. Rychlé dopravní zprávy jsou tu taky se 16. hodinou. Pozor na D640 směr Vyškov za exitem Prostějov centrum. Řeší se tu dopravní nehoda. Zároveň je tu pro defekt odstavené nákladní auto a může se to tu zasekávat. Na nehodu dvou osobních aut potom pozor i na Tovačovské ulici v Přerově. Je to při příjezdu od obce Henčlov, ale s opatrností průjezdné. No a na nehodu dvou osobáků pozor i za Boskovicemi. Tady se bourá, jak od nás víte, na cestě Navážany a i zde už se v pohodě dostanete. Policejní hlídka je potom v tuhle chvíli na D1 na exitu Kroměříž východ a taky ve Zdounkách na Kroměřížské ulici. Na porouchané osobní auto pak pozor na D35 od Olomouce na Lipník za exitem Přáslavice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: taje za přínos v oblasti cestovního ruchu, je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

Na Rádiu Hana hrajeme a bavíme, no a teď je tu něco pro ty z vás, kdo jezdíte pravidelně veřejnou dopravou. Jestli máte plné zuby neustálého kupování lístku na MHD, anebo ročních kuponů, tak pro vás mám jednoduché řešení. Stačí

Životní MHD zdarma. Tak vyhrajete nejsledovanější hudební show planety, milují vás miliony lidí a pak hrdě pípnete lítačku v tramvaji číslo 9. Tak přátelé, kašlete na brigády, začněte trénovat zpěv ve sprše, příští rok jedeme reprezentovat. No a revizoři nebudou mít co žrát.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy.
3: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
4: Tohle je Rádio Hana.

0: my už pro vás chystáme další hity. Za chvíli Sandra anebo Luis Capaldi, tak držte vlnu a mějte s námi i nadále pohodový 2. červen.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
6: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: Posloucháte Rádio Haná.
6: Hezké odpoledne.

0: 6 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jdeme na další zprávy. 2000 nových trvalých obyvatel získala Olomouc díky loňské motivační kampani. Městská kasa si tak díky daňovým příjmům od státu polepší o bezmála 42 milionů korun. Kampaň byla jedinečnou akcí a nebude se opakovat. Noví obyvatelé si mezi sebou rozdělí polovinu ze získaných financí. Lidé, kteří splnili podmínky kampaně, mohou o finanční odměnu 10 000 korun žádat na ekonomickém odboru magistrátu do 31. července. Podrobnosti má web olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přerov nechce návykové látky u škol. Plánuje vyhlášku, která má omezit užívání kratomu a dalších psychoaktivních látek a také e-cigaret v okolí škol a hřišť. Probrala to rada a nyní půjde návrh zastupitelům. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
0: Sport.
2: Premiérové čtvrtfinále na grandslamovém turnaji dnes čeká elitního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. Na French Open se představí v duelu proti Brazilci Fonsekovi.

0: Uvidíme, jak se mu zadaří. Utkání na pařížské Antuce začne po 8:45 večer.
1: Počasí.
2: 20 hodin a 50 minut, tak to je čas dnešního západu slunce, zítra potom sluníčko vyjde ve 4:48. Víme, jak bude. Ve středu nás čeká nejčastěji zatažená obloha, místy oblačno a teplota mezi 14 a 19 stupni Celsia. Provázet nás mají taky dešťové přehánky. A to i ve čtvrtek, kdy teplota vyšplhá v denních maximech i na 25 stupňů.
1: Doprava.
2: Připomínáme nehodu dvou osobních aut na Tovačovské ulici v Přerově. V tuhle chvíli je tady průjezd bez problému. Bourá se taky na Olomoucku, ve Velkém Týnci, na ulici Na Kříběm. Taky zde jde o nehodu dvou osobních aut, ale dá se obět. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor na D1 před exitem Ivanovice na Hané. Taky ve Svitavách na Máchově aleji, anebo v Olomouci na trase Nové Sady Holice na odbočce Na Šlechtitelů. Na odstavené osobní auto potom pozor na D46 směr Vyškov za exitem Prostějov centrum. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana.

Hit posílá do vašich uší na rádiu Hana Friends Gal. My vám přejeme krásné úterní odpoledne. A pokud přemýšlíte, že byste vyrazili v dohledné době do zoo, tak co takhle do té olomoucké na svatém kopečku? Právě

0: českých zahrad v naší republice rozmnožuje právě pouze v Zoo Olomouc. Tak třeba vyrazíte na výlet, no a možná si tu slemury i zatančíte.
1: Já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, ty tak rád trsám. Já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, ty tak rád trsám.
2: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ráz. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
7: Tady je Rádio Hana.

0: datumem. Radio Haná, kalendárium. Máme úterý 2. června a svátek slaví Jarmil. Jméno neobvyklé, zajímavé a dnes hlavně oslavované. Narozeniny má režisér Tomáš Vorel i americký herec Wentworth Miller, kterého známe hlavně díky seriálu Útěk z vězení.
1: Považuji za nezbytné, abyste spatřil vězeňskou celu zevnitř.
2: Tohle si vyřeším sám.
0: A právě dnes v roce 1896 získává italský vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález. Na rádio. I díky tomu se dnes slyšíme a jsme rádi, že vám můžeme vylepšovat úterý 2. června.
3: Radio Haná, kalendárium.
0: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co?

0: hitu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct.
1: Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda.
0: Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy.
6: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Rádio Hana.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či Scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konicka už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šumperk. Perk Jeseník, píše o tom deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.
3: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.

0: počasí.
1: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být ve středu na druhém stupni, tedy na střední zátěži, která připomíná kardiakům a astmatikům, že se nemají namáhat. Jinak dnes v noci teplota klesne k 11 stupňům Celsia, zítra nás potom čeká většinou zatažená obloha.

Jsem tam zapršen. Bourá se na trase Fryšták Lukovečák, jde o nehodu dvou osobních aut s policií na místě, která se dá opatrně projet. Na policejní hlídku s 18. hodinou pozor v Kokorách, taky v Olomouci na Okružní a nebo v Hranicích na Olomoucké. Na odstavené osobní auto potom pozor na dálnici D1 směr Vyškov za exitem Hulín. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv. Rádio Hana.

0: šerovnové novinky Rádia Hana.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao bello.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10.
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Hana pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Hana.
4: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: páry, které spolu, pozor, drbou. Ano, slyšíte správně. Společné probírání sousedů, kolegů z práce nebo toho, co zase vyvedla tchýně, prý buduje obří vzájemnou důvěru a silné emocionální pouto. Takže miláčku, zapomeň na romantickou večeři, sedej k oknu, odhrň záclonu, no a koukej zjistit, čí je to nové auto před domem. Zachraňujeme náš vztah. No a jaký nejlepší drb jste dneska slyšeli vy?
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
5: řeky. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
8: To ono je to pravda.
9: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.

0: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc Štěpán Machač. Dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům.
0: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
1: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
0: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
1: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění, už by se přišel poradit s odborníky.
0: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
1: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
0: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
1: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
0: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
1: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
0: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
1: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
0: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka, jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
1: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
0: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
1: Děkujeme, pěkný den.
0: Reklamní rozhovor na svém konci a my už posíláme další muziku.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
5: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
4: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
7: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
10: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. S systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
11: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
13: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
14: Rádio Hana.

počasí. Na Olomoucku a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno. Na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů Celsia ve stínu, na horách nám potom budou teploměry ukazovat jen okolo 12 stupňů. Ve čtvrtek bude i nadále sem tam pršet, čeká nás ale nižší oblačnost a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia. Závěr pracovního týdne by pak měl být opět zatažený a naměříme do 20 stupňů.

0: je za přínos v oblasti cestovního ruchu, je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Radio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
3: Nejlepší hudební výběr.

kupování lístků na MHD anebo ročních kuponů, tak pro vás mám jednoduché řešení. Stačí vyhrát Eurovizi. Zpěvačka Dana totiž historicky poprvé vyhrála tuhle pěveckou soutěž pro Bulharsko, no a tamní magistrát se plácl přes kapsu. Za odměnu dostala čestné občanství Sofie, což v praxi znamená doživotní MHD zdarma. Tak vyhrajete nejsledovanější hudební show planety, milují vás miliony lidí a pak hrdě pípnete lítačku v tramvaji číslo 9. Tak přátelé, kašlete na brigády, začněte trénovat zpěv ve sprše, příští rok jedeme reprezentovat. No a revizoři nebudou mít co žrát.

0: Hungaria.hu/szerzet.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, záhradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profinářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.

0: chvíli, za okamžik tedy svým s Desiree nebo No Name. Ale ještě předtím jdeme na regionální zpravodajské portály, no a zjistíme, o čem dnes 2. června informují.
1: O čem se píše?
2: Tak si to představte, do olomouckého kina Metropol se vrátí Pán prstenů i Piráti z Karibiku. Známe kompletní program letošních filmových nocí. Už teď se mrkněte na report.cz. V Olomouci budeme mít po roce světovou paraatletiku. Na Lokotce v červenci opět hostíme prestižní meeting World Paraathletics Grand Prix. Tato série je v paraatletice něco jako diamantová liga, takže budeme fandit a další informace určitě najdeme na www.grandprixolomouc.com. A je tady taky nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě? Jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži jako takové se rozpovídal i starosta Tomáš Opatrný. Ano, i tenhle ten rozhovor najdeme v aktuálním vydání týdeníku Kroměřížska, který vychází právě dnes. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Stop! My vám přinášíme záchranou misi. Od 1. června hrajeme na Hané o špičkovou klimatizaci v hodnotě 33 000 korun. Tenhle stroj udělá z vašeho bytu ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 000 a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr.

Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 21 hodin.
2: 90 v 9.
0: Radio Hana.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Haná.
3: Milujeme devadesátky.

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Přejeme vy.

0: Rádio Hana.
1: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Hana kalendárium.
1: Máme úterý 2. června a svátek slaví Jarmil, jméno neobvyklé, zajímavé a dnes hlavně oslavované. Narozeniny má režisér Tomáš Vorel i americký herec Wentworth Miller, kterého známe hlavně díky seriálu Útěk z vězení.
2: Považuji za nezbytné, abyste spatřil vězeňskou celu zevnitř.
3: Tohle si vyřeším sám.
1: A právě dnes v roce 1896 získává italský vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález. Na rádio. I díky tomu se dnes slyšíme a jsme rádi, že vám můžeme vylepšovat úterý 2. června.
0: Rádio Hana, kalendárium.
4: Rádio Hana.

0: Hana. Hezký večer. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.

0: ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Rádio Hana.

0: vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem studenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším a doufám, že si to tam užijeme přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
1: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen

0: Honzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom v současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění, už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všichni se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovor na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Červnové novinky Rádia Haná.
4: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
5: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
4: Je to gól!
3: Výsledky,
5: komentáře,
3: statistiky,
5: zajímavosti.
3: Červený je měsícem fotbalu
5: a taky Itálie.
3: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
5: největší italské megahity
3: a soutěže o ceny.
6: Ciao bella.
3: Poslouchejte,
5: hrajte
3: a vyhrajte.
5: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
3: Poslouchejte mezi 9 a 10
5: Procházku pamětí.
3: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
5: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
3: Italské léto.
5: Procházka pamětí.
3: Tři velké důvody,
5: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
3: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
7: Rádio Haná.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konicka už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šumperk Jeseník, píše o tom deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Sport. Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
1: Počasí. Na Olomoucku a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů.

0: natažený a naměříme do 20 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.